0: Dálivé, seintmuidé daoibh.
1: On Galway Bay FM. The sound.
0: Fuim na Gaillibhe.